0: Prosím, pane, šukám štěstí v lásce. Prosím, pane, šukám štěstí v lásce. Šlo to hladce.
1: Poštěstím si v lásce.
0: Umgezogene Fratze.
1: Šlo to hladce.
0: Umgezogene Hosenträger.
1: Umgezogene Fratze.
0: Immer wieder was wir später.
1: Hosenträger.
0: Prosím, pane, koš nevysypat doutná.
1: Prosím, pane,
0: ještě doutná a už zase. Králíci v něm jak prase.
1: Prosím,
0: pane,
1: králíci v něm jak prase.
0: Vysaj rajtovat a rajtovat do košic.
1: Vysaj rajtovat
0: a rajtovat do košic. Dednoutající koš je znameňánek v plamenech.
1: Dednoutající koš,
0: který kdysi spolu spratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
2: Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov,
1: říká
2: Ježíš. A Ježíš říká ještě víc, Ježíš říká to tolik, kolik člověk slyšet chce. Prosím, pane, tady doutná koš a možná je to šok pro celý Jirkov. Říká Ježí, Ježí říká, říká Ježí, Ježí říká a jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku to úmyslníka.
1: Jí toto nevadí, že tady doutná koš v šoku toho úmyslníka.
0: Je to blbý,
2: košošok, šok, šuk, ještě šluk a máme výluku. Prosím, pane, šukám štěstí v lásce a poštěstím si v hlásce. Šlo to hladce. Ungezogene Fratze, umgezogene Hosenträger.
1: Umgezogene Hosenträger. Immer wieder was für später.
2: Immer wieder was für später. Prosím, pane, koš, nevysypat doutná, ještě doutná a už zase králicí v něm jak prase. Prosím, pane, koš, vysaj rajtovat a rajtovat do košic, kde doutnající koš je znamenánek v plamenech, který kdysi spolu zpratkařil s kondomovou courou z loňských tuto.
1: On za ten kanistra udělal to. Přesto byl strašný smrt, to je rakovina. A zničený koš, když to doutná, když koš stojí. Už škoda, že neprodávají už tu fiš. Víš tam to. Víš, co myslím, tu fiš tady. Co to znamená, že Fratze to chlapec, že? Spratek, úšklep, no. Spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, spratek, úšklep, no.

0: Tja, tja, kolla, kolla, da, da, das, das,
1: Dneska Jeff depu aj na tu novou plovoucí. Mamka peče protvan buche, dcera čvuchtí k babičce. A tatka je buchtový. Mamka je masová. A u Poláchu hen je teplo, každá rodina by měla zakládat stát ve státě. Aj proto tatka Jeff depu nejen dneska, ale zajtraj. Však není žádný špicbold kuršl, který už dávno vyděláno má. A u Poláchu hen je teplo, tatka topí aj v depu, mamka přece peče protvan, dcera čtvrtý nedodělanou. Každým krůčkem zakládat stát ve státě, jinak nejsme rodina. Buď statečná jak teta, vzputte děti vždy před pátou. Nicht für die Schule, für das Leben lernen wir. To.
2: Nicht für die Schule,
1: to.
2: Für das Leben lernen wir.
1: Ne, to nenajdeš jen tak. To najdeš jen hen, bléde henne, blédý nehet, plaches henlein, übernächtigt. A u Poláchu hen je teplo und bei Feldmanns gibt es was. Zajtra děcka budeme moudřejší, dneska tatka Jeff depu, jak já jen ten vyčepu, se sebe dostat vůbec nic. Jejda jenda už má naděláno, boží láno drží balabán.
3: Babička nám drží palce.
1: Babička nám drží palce. A každý člověk je v právním vztahu, proto to teplo, ta pohoda, to jo, celý v protfan to go. Die Bratpfannen Hausfrau hilft fleißig beim Hausbau, to teplo do depo, ten člověk chce klid. A klid je základ. Protože člověk bez klidu je člověk smutný. Na základ nalákat, nalakovat plot. A večer před spánkem zaspívá nám God. God nebo Gottwald, Hannibald jako předskokan. Ve Vorsprungu lesník, Bože, lidi milí, tu písničku znám.
3: To go, to go, to go, to go. Celý protván, to go, go, go, go. Go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go go Tam.
1: Da, scheiße.
3: Kancísař pán šel sám.
1: Tam. Da. Scheiße. Kancísař pán šel sám.
3: Šli šla s náma. Ta známa nymfa z amfiteátra.
1: Ta známa. Da. Scheiße. Nymfa z amfiteátra.
3: A milovali jsme se jako v mídě.
1: Scheiße. Scheiße. Scheiße.
3: Milovali
1: jsme se
3: jako v mídě.
1: Scheiße.

0: ist auch scheißegal oder vielleicht auch nicht. Ach, was weiß ich.
1: Hej, vůbec to vidíte k nám. Můj smoj berlínský druhá, a hýž o 8 let nejsmoj rauhaj. Ok, dvěcí, vůzača, ale nekak, já to šlo tříšivo, a musím pon Jakub jo se nás prašoval, musím pon šipreli. Nech jsme mojo, a vy so, nech se vojo, nech jsme myši, jo, roma, to je total fajn. Dajte si lůbit, můj nekůjš dopad.

Miłocice, witajcie. My jsme Janka Aka. A netko přijonu hodinu za vás zaudíme. Jan Šipku z Natvali. Hej, hulkotne!